0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Hezkou a příjemnou hlubokou noc v hodině mezi psem a vlkem vás zdraví Honza Kulík, starý pes, co rád, že to jsem já. Dneska vás provedu víceméně umělci a jsem tam i big bandy konce let 30. do první půl let 40. aby jsme si toho jazzu užili, protože furt jsme měli nějaký tematický pořady. Dáme si takovou oddychovku, jo, decentní. Tohle to byl Joe Venuti, skladbička Something. Joe Venuti tady bude ještě jednou ve skladbičce Nothing. Byl houslista dobrý. A pak se podíváme na Count Basieho.

treatment make me love you. Be mean and you'll drive.

you, baby, and wake up calling Ann. You didn't have

Count Basie Blues po setmění. Poznámka pro hifisty, jo. Tady ta deska není zničená, ale protože je to edice Brunswick, která se k nám dostávala krátce po válce, desky lisovaný ještě z válečního materiálu, takže ten matroš nebyl tak dobrý, jo. Ta struktura, je to tam slyšet. Já tady mám Jimmy Lunsforda, ale ten bude za chviličku, počasí dáme ještě jednou Count Basieho, tohle to byl snímek z roku 38, z roku 1940 už, a Mountain Swing se to jmenuje, kvalita už je podstatně lepší.

Na desku společnosti Brunswick se vrátíme znova, respektive k deskám společnosti Brunswick, a tentokrát to je Jimmy Lunsford, Moje modrý nebe, klasika, standard. Tak nejdřív ten Jimmy Lunsford, pak Albert Emmons, držte vlnu.

jak už jsem tady jednou říkal, tak Albert Emmons se živil hudbou víceméně příležitostně, nebyl takový zapálený jazzman jako většina, že jo, lidí z té doby. Když ho to nebavilo, jak na to hodil loď a živil se jako pingl nebo dělník, montér v autosprávkárně, a když začali svědět prsty, tak zase šel do toho. Billy Cotton Orchestra, zachovalá značka Imperial a Standard, prachy nepadají z nebe.

ortodoxní swingař by řekl, to je limonáda teda, stokrát sladší cukru. No, je to závěr let 30. tohleto, je to taková trošku přislazená verze, no, taková komerčnější, ale má to mojí diskotéce, dá se říct, taky místo, přece tu desku nevyhodím. Teď si dáme opět Counta Basieho Mountain Swing a za chvíli je tady opět Jimmy Lansford a se standardem Sladká sůl.

Že je to na Brunswicku, to jste určitě poznali, jak to hezky šustí, a já takhle dělám vždycky u nás na rádiu ve čtvrtek na večeru pořady Oldies Party se to jmenuje, a tam jako prostě chrastím těma starýma vinilama a že jako co odbornýho o tom řeknu, a to se dělá běžně, jo. A jednou občas za nějaký uherský rok ve mně chytnou saze a celou dvouhodinovku tam napálím jednu bombu vedle druhý, jo. A tomu říkám zbraň hromadného ničení, a přesně to dneska dělám se swingem, ale jsem tam vám řeknu jak něco zajímavého. Django Reinhardt, Stepan Grappelli, Dojna.

tak to byl nikdo jiný než Karel Vlach a Václav Irmanov, nebo taky Vjačeslav Irmanov a známý standardník Candy. Aby jsme do toho tak neřezali jako pořád, tak si dáme Day After Forever. Den, který by měl trvat navždy, když se někdo zamiluje, že jo, to je srdce rvoucí, milostná záležitost. Když někdo zamiluje, tak většinou to má trvat navždy, no někdy to potom trpce lituje, ale to je zase jiná věc, která do jazzu vůbec nepatří. Držte vlnu.

jsem zapomněl říct, to byl Karel Blacha opět, Vlačeslav nebo Václav Irmanov, jak chcete, ono obojí platí. A když teda hrajeme toho Vlacha, tak bychom si mohli dát nějaký kousek s Jiřinkou Salačovou. Říkej mi to, to byl velký hit, říkej mi to prosím potichoučku, 40. leta, to byla ta euforie, že jo, teď krásný období teda až do roku 1948, ale to sem taky nepatří, že ano.

0: Když jsme už ty druhý půli 40. let, zase brzy už tam jako přeskočili, tak bychom si mohli dát ještě jednoho Karla Vlacha, tentokrát s Voskovcem a Werichem. Je to známá balada o byrokratovi, je to obě strany vám pustím, protože na jedný je předscéna a na druhý, a ta předscéna stojí za to, takže trošku mluveného slova. A na druhý je krásná swingovka. To je z doby, kdy se Voskovec s Werichem vrátili z Ameriky a oba si mysleli, jako, že to s bolševikem půjde. Jo. A jak se jako ukázalo, tak to je, Voskovec hlavně to poznal velice brzy, tak to s bolševikem nešlo, ostatně víte sami. Ale tady se dlouho mluvím. Necháme to povolanějším.
1: O čem byste rád zpíval?
2: No co třeba zkusit Odysea.
1: Odysea, kdo jest Odysseus?
2: To byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
1: Iliáda.
2: Ano, Homer to napsal, Homer.
1: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
2: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
1: Ten obr, ten Polyphemes.
2: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
1: Ano, patentní obr nosil jedno oko vprostřed čela. Takhle.
2: Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samospouštěč v nose měl ten obr.
1: Ano, a fotocelu v uchu.
2: Ano, bylo báječné. Krásný snímky s tím dělal.
1: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolených, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
2: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
1: No to vidět toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil.
3: Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte...
1: Povídá. No,
2: to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
1: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se, odsaď budete mi míchat vývoj.
2: No, aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
1: Samo sebou tomu obrovi se začalo křížit to oko a na to tata spal.
2: No, s jedním vokem musíte rychleji, než se dvouma, že?
1: To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, viděli tam leže takovou kládu
2: velikou. Tak rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko. To udělalo, zasíčalo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
1: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu do smrti.
2: Jo, jenže...
1: Tom se ozvalo blbe,
2: blbe, blbe, vovce tam měl.
1: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
2: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
1: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatuje pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytli se těch vovcí ze spoda.
2: No, Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
1: A tak vyklouzli.
2: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránil.
1: Tak je ta historie podle Homra.
2: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
1: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
2: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svým.
1: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
2: Ano.
1: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
2: Výborně, výborně. A to by bylo nejlépe, kdybychom vzali takovou baladičku středověkou, něco na způsob, jako psával Francois Villon.
1: Zcela správně, balada někdejšího, přítomného a budoucího byrokrata.
2: A teď zbývá...

úřední hodiny se mění a příděl máte vybraný. Pan sekční šéf tu dneska není. Neúřadujem pro strany.

vám poskytuje ochrany. Bez obálky vám pomoc není. Neúřadujem pro strany.

0: schází noze bez ochrany. Pocení nohou důvod není,
1: neuřadujem pro strany,
0: zanechme zbytečného klení, boj s úřadem, boj prohraný. Když úřad

Hezky namluveno, hezky nahráno, přátelé. Ještě jedna se vleze, svinkovka nějaká dobrá. Já bych tady měl kousek z roku 1942, je to J. McSharn a jeho orchestr společně s Charlie Parkerem a Walterem Brownem. No, tak co si dáme? Jmenuje se to Jumping Blues.

Je zajímavý, milí posluchači, jak to vždycky s váma uteče, tady s vámi a s jazzem. Mrknu na hodiny a zjistím jendo, no, to už jako by byl čas pomalu jako roztracen a vytratit se studia. Tak co nám zbývá, no? Kdo nám mrzne dneska St. Louis Blues? Dáme si jednoho umělce, kytaristu, který se jmenoval Chet Atkins, žil mezi léty 1924 až 2001 a taky to zahrál pěkně v duchu našeho pořadu, žádná moderna, decentní záležitost, pěkná, která leze sama do ucha. Tak tedy, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky loučím a budu se příště opět těšit při starom psovi, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si ne.
9: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuperu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ano, dámy a pánové, je to tak. A je to neskutečné. Mně připadá, že tady sedím vlastně stále. Je 6 ranní a my jdeme vstávat.

po celé po šesté raní Running Light. Jo. Každopádně skvělá muzika, která nastartovala raní ETR, raní Proud dnes 25.8. Neskutečně, jak to utíká, jak to letí, AC/DC.

Další parádní sestava Motorhead, každopádně my sledujeme už v ranním proudu také počasí aktuálně. Teď se probouzíte zhruba do 14 stupňů, což není mnoho, nicméně malenko se to zvedne, co se týká během dne, no a my to budeme sledovat i nadále. Motorhead za námi, Manowar před námi.

za malý okamžik se podíváme za partou a kapelou Navar. Bar a Filipy zpěv. Se skvělou další její skladbou. Jinak třetí minuta za okamžik po půl sedmé. Full time, rock for you.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Ano, je to tak, je to tady. Další čas, další hodina ranního proudu.

Dámy a pánové, našlápnutý, našlápaný Stratovarius, my už taky otevíráme informační dopravní servis. A pozor, nehoda na silnici 261 u obce Štětí, okres Litoměřice. Havarovaná vozidla, počítejte tam s tím, dochází ke zdržení.

okamžik 4:15, Beatle Beast z muziky. Každopádně za pár dnů odstartuje další školní povinnost pro všechny studenty, žáky i prvňáčky. A rodiče už mají plné ruce práce, aby sehnali to, co je nutné, to, co je potřeba, a je to vidět i v obchodních centrech, střediscích, zkrátka na prodejnách. Iron Maiden, to je další skvělá muzika.

v tomto okamžiku a v tuto chvíli s počasím, s oblohou aktuálně, tak okolo 20 stupňů už máme v České republice v průměru. Uvidíme, kam to poleze výše. No a Megadeth, tak to je další skvělá muzika. Hezké ráno, ranní éter, ranní proud.

profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

přátelé, pokud s námi společně sledujete časomíru, tak vidíte sami, že 7 minuta skoro po 7 hodině, tedy 7:30 a 7 minut k tomu. My skočíme na českou rockovou scénu, lineu, jak se říká, Dimitri Arakain Traktor.

Naší parádní skvělá česká roková scéna Honza Toužimský a Rakajna. Martin Kapek a spol, a ten už se připravuje za malou chvíli, za malý okamžik. A taktéž úplně stejně za malý okamžik můžeme říct, že se blíží

0: ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.

0: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šikland!

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Vraňany 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest v Vraňany. Kýba Fest v Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rockovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.

0: vedeme do varu. Tak, takhle se vaří na rádiu Hej, hej.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Hodně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z Capillary Mortis.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Duga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliberok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: procente. Tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Roxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraněny. Kýpa Fest Vraněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.

Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Debilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Vicente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Bylo 16 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid,

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Schickland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na schickland.cz.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 17 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na rádiu Hej. Jaká muzika se vám nejvíc líbila? A které kapely jste dostali až na samotný vrchol žebříčku? Tady je přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.

Zdar a síju návštěvníci a hlasující. Je tady další díl hitparády Rádia Hej. O jejímž pořadí rozhodujete jen vy svými hlasy. A nemyslete si, že si neprohlížím vaše hlasy a poznámky. Je vidět, komu fandíte, kam a jak daleko až vidíte a jak jste či nejste tolerantní. Já jsem Bastič, který to tady vše sesmolil dohromady a kterého jako mladého synečka vede vždy za ručičku ledabyle volně pohozený konopný produkt Aldulin, kterého si rozhodně nenamažete na chleba. Pokud jste připraveni, nohy na stole, redko u popeláku a sklenka vychlazeného piva, můžeme se hitparádovat. Jen pro obraz a zvuk, svijanský más jsem si koupil v akci, protože zásilka nechodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi bědně.

0: takovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Jirka Vasta, střelec v plné zbroji.
3: Dalibor Halamíček, dvoumetrový nestor rockové scény, sice se svou kapelou Moravius poklesl jako vyčerpaný pornoherec, ale stačí sprcha, otřepat se, utřít a jede se dál. Člověk, který neumí zašlápnout mravence, krmí slunečka sedmitečná a není schopen ani ukroutit hlavu klíštěti, se při hudbě promění v besty a to přesto nejede vůbec vlak. A jeho paprsky se jako novinka stále drží mezi námi. Moravius Super Beams. We'll be right back.

to vánoční text, tak se asi zlobit nebudu. Chlapci z Ficovy říše si říkají Brandis a drží se jako standarda na hradě Devín a stále žijí svůj sen. Sice nevím jaký, ale pokud nebude chlupatý a vlhký, pak se dá s tímto materiálem pracovat. Tentokrát postoupili o příčku výše.

O novince Turba bylo řečeno a napsáno skoro vše. Já nemám, co bych dodal. A pokud se s nimi potkáte, tak je pozdravte. Pochlubte se, že jste pro ně hlasovali. Oni vám za to stejně nic nedají a nakonec je to všem jedno. Minule byli sedmí a přežili, dnes o jedno místo si polepšili.

0: kraj podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: A jdeme dál. Kapela, která velmi často měnila sestavu, se snad už ustálila. Snad. Historie je na místě bubeníka, protože není nikdo, kdo by Mojdu odvolal, ale už to tak vypadá, že tam, kam nastavili svou laťku na koncertech všeho druhu, tam budou muset doskočit, ať se jim to líbí nebo ne. Jejich pomalý pád v našem žebříčku ale neznamená, že by nudili nebo byli unaveni či znaveni. Oni jsou jen v jiném modu. My tomu říkáme, že s jídlem roste chuť, o čemž nás může přesvědčit bubeník a kapelník skupiny Bastard Mojmír Krochmálný. Čau.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Tak prosím tě pěkně, teď je to nezadržitelný pád, poněvadž máme tady před sebou páté místo a na něm je skupina Bastard a Cesta kolem světa. Zatím jste se krocanili na čelních příčkách, tak není to trošičku jakože setrvalý pád, nebo je to jenom už únava materiálu?
3: Těžko říct, nevím, který týden už tam jsme. Samozřejmě,
2: zbytečně dlouho.
3: No vidíš, tak prostě už nebudeme otravovat a necháme zas další kapely, ať si zahlasujou.
2: Prosím tě, kdo je autorem této skladbičky?
3: Autorem této skladbičky je náš zpěvák Marian.
2: Teď nám skočil do hovoru, já jsem mu totiž zkoušel zavolat a on mi teď skočil do hovoru, jo, tak má smůlu, možná ho zavolám příště. Tak napsal to Marian, jo?
3: Ano, samozřejmě.
2: No a chystáte nějaké novinky další, nebo je to jenom teď momentálně po tom turné už takové odpočinkové?
3: Máme novinky, pracujeme na dalších věcech, takže se posluchači mají na to těšit.
2: Ty, ten Marian volá znovu, víš co? Já to polož to, já mu to zkusím zvednout, jestli mi s tím něco udělá, jo, ten tvůj zpěvák, jo? Mojo, měj se, čau, čau. A teď zkusíme tu druhou stránku věci. Halo?
4: Čau, Jiříku, zdarec.
2: Ty, Mariane, víš o tom, že jsi v živém vysílání teď momentálně hit parády a já jsem ti volal jenom, že si se spolu spojíme. Teď jsem mluvil zrovna s Mojmírem a ty si ho zrušil. Ty jsi zrušil svého kapelníka. To ti je k smíchu? Ano, seš, samozřejmě. Prosím tě, Mojmír právě řekl, že ty jsi autorem skladby Cesta kolem světa. Je to pravda?
4: Je to pravda, je to pravda.
2: A kde jsi přišel takové tancovačkové písnice z 80. let?
4: Můj kamarád, víš, můj kamarád se rozhodl, jeden z těch dobrých kamarádů se rozhodl, že všechno prodal barák, prodal chatu, koupil si Harley motorku za 1 000 000 korun, spalil babku a jel cestu kolem světa.
2: Tak to byla tvoje inspirace, ano, k té skladbě.
4: Protože doktor mu řekl, že za rok umře, že má rakovinu. Mm-hmm. Jak se vrátil, tak doktor mu řekl, že se spletli a že je zcela zdrav.
2: Ano, lékař je od slova lékat a nikoli vléčit. Mariane, moc díky, jdeme na páté místo a Cesta kolem světa z skupina Bastard. Měj se krásně, ahoj. Čau, čau. Ahoj. A jeho musíte vypnout, poněvadž on bude kecat tak dlouho, že se vůbec ke skladbě nakonec vůbec nedostaneme. Takže to byli bubeník a zpívák skupiny Bastard v hitparádě Rádia Hej.

takový zajímavý, smutný příběh. Můj dá mi napsal, není moc spokojený s pátým místem, ale to není můj problém, to je jeho problém, jeho kapely. Na druhé straně si říkám v duchu, není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, že co si budeme nalhávat. No rozhodně to tak je a basta, rd. Nyní je jasné, že celý panelák na Šumbarku má malé dožínky. Protože Láďa Tobi se svou chotí nadělali chlebíčky, šli od souseda k sousedům a všem připomínali, koho mají hlasovat, kam mají volit a tak podobně. No, všem připomněli, že je hitparáda a že Láďu v Benci nevede špatně. Po dnešním díle bude muset obejít partaje ještě jednou s panákem, protože nejen postoupili kupředu zpátky nikrok, ale ještě k tomu porazili bastardy, tedy původní kapelu, kterou Láďa Tobi zakládal psát před 35 lety nebo kdy. Možná bych něco dodal, ale tady v tomto případě jsem sakra tenkém ledě a Láďa pak nekupí stejně ani pivo.

Basta. Tak, dámy a pánové, minule na chvostu, dnes na opačné straně. Slyšíte dobře. Na opačné straně třetí místo. S velkou parádou Fany Michalík, pěvecká ikona a rovný člověk, si napsal skladbu, kterou vlastně v podstatě nikam nepoleze, jen ženským podcukní, ale má i hlubší myšlenky, přestože čas ukáže, která cesta je lepší. Ale skladba se musí líbit jeho basákovi Tomášovi Deníčkovi, zatímco kytaristovi Vojtovi Prokešovi se líbí jen Vojta Prokeš sám. Ale zajímavou věc napsal Petr Majkrič. Neměl bych nadržovat nikomu, psal na Facebooku, ale spousta muzikantů v téhle hitparádě, s kterými jsem se bavil, tak jsme se shodli. Jeden z nejlepších hlasů dnešní doby je hold Fany. Spousta kapel, kterým bych rád dal hlas, mi dá za pravdu, že Fany v dnešní době opravdu předvádí v dobrém slova smyslu nehorázný výkon. Fany má můj hlas a ostatní můj potlesk. Myslím, že výstižné a řečeno vše. Já doufám, že taky, a jdeme za tou skladbičkou.

Vany a chci ti slíbit. Pánové a dámy, je sezóna traktorů a na poli i na koncertním pódiu. Je čas odolávat náporu plechové kavalérie a bojme se hesla traktoristé sobě nebo traktoři nezhoří. Protože jejich frontální útok na samotný vrchol opět nabral v uplynulém týdnu na razanci. Uvidíme, jak to s nimi bude dál.

0: rekapitulace hitparády.
1: Tak se pojďme podívat, co jsme dneska vlastně tady slyšeli. Nejprve to byly dvě novinky, Tania a Nostalgie, Alkohol máme dar. Na 10. místě Hardkolony a skladba UFO. Na místě 9. Panoptiko, Moulin Rouge. Místo 8. Moravius, Superbeams. Na místě 7. Brandis, Sen. 6. místo Turbo, Time of My Life. Na 5. místě Bastard, Cesta kolem světa. Na 4. místě LTB, Bestie s podtitulem Jack Rozparovač. No a na místě 3. Fany, chci ti slíbit. 2. místo patřilo Traktoru a skladbice 5x5. Co nás čeká, teď už asi víte.
2: Rocková hitparáda na rádiu Happy.
3: Funus.
1: Poslední bitva splála, dejte se na odchod. Dobrá rada pro dvě skladby, které nenašly své příznivce a v podstatě jste je měli za hnusné. Soudě podle hlasů či spíše nehlasů. Prostě dvě papundeklové krabice na katafalku a v nich skladba Víc než slova Davida Kollera, kterému jste to nandali, musím říct, a ve druhé je song Pod hladinou řeky formace Piráti 44, což mne mrzí víc než v případě kdysi výborného Kollera, ale to už je věc samozřejmě náhody, nebo věc názoru, těžko říci. Zvu vás na festivalu.
4: Hard Rock a Heavy Metal žije.
5: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
4: Vratimov Fest.
5: Na pódiu explodují. Na gauč, v

0: To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Tak a teď tady máme folklor naší danceparády v podání mladé a starého. Přiznám se, že mne sice skladba stále baví, ale prvotní šok už odezněl, ale v nedávné době jsem měl čas a možnost, ba i čest, hovořit s řadou zajímavých lidíček z branže a všichni do jednoho napříč spektrem se shodli, že toto jim dvěma skutečně vyšlo a jejich hlasy si sedly jak servaní hokejisté na trestnou lavici. Leona Šenková a Jarek Filgas, Nikdy se nedozvíš.

0: Pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Hej, rubáci, vyvolejme si mírové jednání, ale prosím vás, ne s každým a ne vždycky a ne za každou cenu, jo, to nemá smysl, o tom bych něco málo věděl, zůstaňte svý. Vše bylo řečeno, vše bylo zahráno a tak je čas se rozloučit. Hlasujte na webu nebo na fejsu, podpořte své, nejen své miláčky, ale i skladby, které se vám skutečně líbí. Doporučuji vyčistit sluchovody a jít na to. Mezitím se dám do klidu i já a budu v očekávání výsledku příští týden. A stejně tak i patron hitparády Sir Madun El Kunopalda, kterého na dálku zdravím, díky za spolúčast během tancparády i na funuse a teď už s Bohem a šáteček. Loučím se s představou, že svět sice neovlivním, ale pokusit se o to mohu. RTO a hejbus přijíždí, bastič naskakuje a v zápětí odjíždí, aby zase příště přijel. Tak čus bus.
3: Poslouchej rokovou hitparádu Rádia Hej s Jirkou Bastou každé úterý po 17. hodině.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.
8: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej. Přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na Hej Rock na Rádiu Hej vám přináší Hakel.
8: Posloucháte Rádio Hej a my jsme se rozhodli, že uděláme úplně první.
9: Já tady mám teďkom takový chaos normálně.
8: No vidíš to, no slyšíme, já to mám tady s ozvěnou, protože je tam zpoždění, ale zkrátka a dobře, jste svědky prvního radiomostu Studio Praha, Studio Ostrava a do studia v Praze dorazili kluci z Vítkovýho kvarteta. Ty si tam stiš, prosím tebe, rádio, ať to tam nemáme dvakrát. No, protože to je ten stres, že jsme oba dva online a já to slyším v uchu ještě se zpožděním. Takže doufám, že posluchači slyší všechno správně a kluci, aby všichni posluchači věděli, tak pozdravte posluchači rádia, hej, teď.
10: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. Já jsem z toho úplně hotovej, když vidím, že v tuhle tu chvíli sedím v Praze a mluvím k Ostravě.
8: Ano, je to možný. To je teďko Jirka Růžek, který promluvil, pak je tady Vladimír Vintr a tohle z toho všecko, počkej, já už to tady vidím, že já musím stáhnout tady, tak teď jsem to stáhnul, jo, protože ono to tam bylo dvakrát a ty si nestáhnul šavli. No zkrátka, je to první telemost nebo radiomost. No a kluci, co byste ještě řekli teda, když už tady máme moderátora ostravského, nejlepšího moderátora.
11: Ale z toho, prosím, mě vidíte, slyšet dobře, mám ten telefon vypnout už nebo ne, já nevím,
8: ne, ne, jenom mluv, řekni něco pěkného, pozdrav kluky, já jim to budu tlumočit, protože oni tě asi úplně...
10: Ale my tě slyšíme, my slyšejte, tě slyšíme.
8: Ještě, ty jsi jsou sice starý jako my dva dohromady, ale slyšej dobře ještě.
10: Hele, my se...
11: Já si vzpomínám na rok 2008, tuším, jestli vzpomeňte, na ostravský, to byl festival Colors of Ostrava.
10: Ano.
11: Pamatuji, jak jsme s Danešem ještě dělali tu VIPku a jak... Opatrně, prosím vás pěkně, ta VIPka je připravena pro partnery a sponzory, jo, nedotýkejte se toho nic. Vítkovo kvarteto přišlo a první se udělalo, skočilo rovnou do toho rautu. Já jsem se řekl,
10: ale, a to byl ten,
11: to, si na to ještě?
10: A to byl, no jasně, a to byl ten památný zájezd, jak jsme v Ostravě zároveň rozsykali tu hospodu na šlupky.
12: Ne, to jsme hráli v Bumerangu, to byly jiný zájezd.
10: To jsme hráli v Bumerangu, jo.
11: A vím, že Color si zahajovala Šina do Conor, nebo Škáro.
12: Ano, hráli proti nám.
10: No ne, protože Zlatá tehda prostě, kterou mám rád a jsme kamarádi, ale z nějakého důvodu jako Vítkovo kvarteto brala, jako že jí kazíme pověst. Tak aby se nám přece pomstila, tak nás postavila proti Šinet O'Connors do toho stanu, že jo. Akorát zasáhla ruka božní a začal přece příšerně lejt, že jo. Takže všichni se šli schovat k nám do toho stanu, takže zatímco hvězda festivalu měla velmi řídký pódium, tak přece tam nebylo vůbec hnutí. A když ta Zlatá jako vstoupila, tak jako šla a říkala, tak jí tady náš tehdejší manažer říkal, za to proč si kupuješ za takový drahý prachy tyhle ty mezinárodní hvězdy, když na Vítkáče je tady natřískáno, že, není, že je hlava vedle hlavy, prostě nedá se vůbec posunout, jo. No ne, Ostravu milujem, to já to říkám proto, že my teda, já nevím, jestli to víš, že příští týden se vrháme na turné, kde se perto do mě, ať je po mně. A míříme k vám do kraje, takže tuším, že
12: 28.
10: Jsme v baráku v Ostravě, kde teda bude peklo pekoucí. My jsme tam byli překvapivě, ani ne, je to půl roku tady s bubeníkem od Párplu. Ale vzhledem k tomu, že to bylo takový jenom jako, že jsme jim dělali jakoby předskokany, teda oni nám dělali doskokany, tak to bylo kratší, no tak publikum si vyžádalo, že se teda máme vrátit. Takže se vracíme do baráku a hned na to 29. jsme v Olomouci, kde teda v Bounty klubu máme taky nádherný vzpomínky, protože to je jedno z pracovišť, kde naše kvarteto tehda ještě se Zdeňkem Juračkou v čele. V 8 lidech jsme začali a ve 3 jsme skončili.
8: Tak to je pěkný, tak já do toho taky vstoupím, takže vy posloucháte Rádio Hej a živý telemost, radiomost mezi studiem Ostrava a studiem Praha a pravda je taková, že škoda, že tady Jirko nejseš, anebo my tě necháme na telefonu, protože ty máš určitě...
11: Pod palubí to pič přikládá, na lodi je skvělá nálada, teď čeká kotelník venku, aby mi opravil kotel, ne, tady mrznu.
8: No ale ty máš mnohem ty máš mnohem inteligentnější dotazy, než je budu mít já, jo, takže to je zase škoda toho nevyužít, no.
11: Ale teď už, ale bohužel, my se s klukama potkáme, něco přitočíme, natočíme, uděláme, a jestli si seženu Daneče, tak ho vezmu s sebou.
10: No jasně, no ne, tak to jako, já předpokládám, že brácha je povinně účasten a celá naše ostravská sekce tam musí být. Že jo, to já mu napíšu, aby byl připraven, že jo, že to jinak nejde, že jo, to my bychom ani bez vás nevystoupili, že jo.
8: No, ale já to tady s klukama domluvím, já tam teďko vyberu, já jsem si sem natáhnul.
10: A večer, že v hotelu Briony, prosím tě, jako vždycky.
8: Ježíš,
10: jako
8: to patří tomu, tam jsem byl vždycky u něj na Stodolní.
10: No, o tom si tady vyprávíme.
8: On se jmenuje, tak ten, on má hrozně dobrý vajíčka, já jsem se ho ptal. A on skutečně má svůj vlastní chov slepic a on říkal, že opravdu je pyšnej na to. Já jsem říkal, lepší vajíčka než v hotelu Briony.
10: Hotel Briony.
11: Krčmář, že?
8: Krčmář, ano. Už jsem si vzpomněl, já jsem dementní, ano, tak ano.
11: Krčmář. Tak se zeptej mě, já vím všechno. Co nemáme, objednáme všechno, znamená, všechno víme, poradíme, posloužíme.
8: Já bych se tě zeptal, ale ty mi sám říkáš, že nemůžeš mluvit, protože tam budeš mít opraváře na to pení. No tak takhle to nejde. No. Hele,
11: Výšlenku je minus 9, sorry, jako by se nechce tady spát na pouhém únosu.
8: No jo, když jste si tam zasypali doly a zatopili vodou, tak se nedivím, že tam máte zimu. Jo, tady...
11: Ty to řekni, že viděl, co vy a tam tě vyjalomila, neměje, prosím tě, pěkně, jo, tam mě se vykašli. Díc, kluci, mějte se krásně a letím, protože už tady vyzvání a věřím tomu, že si ten rozhovor tam potom posleze užijeme všichni.
10: No jasně, jasně, dáváme si zprávy, tak se těšíme.
8: A my jsme moc dlouho nekecali, protože jsme teďko kecali, tak co mám dát, perto do mě na vidouli, až řeknu něco, tak řekni stop. Mravenci, perto do mě. Tak pouštíme, posloucháte Rádio Hej, Vítkovo kvarteto a Telemost, Radiomost ze studia Ostrava do Prahy právě skončil, ale my jsme stále živě z pražského studia. Ahoj, jdeme do toho, Vítkovo kvarteto.

0: posloucháte Radio Hey, teď nám tam skočili Rainbow, tak my je dáme jako podkres, protože ve studiu máme kluky z Vítkova kvarteta. Ještě jednou ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Dáme si ještě... Dáme si tady ještě živej stůp a potom tady spolu natočíme nějakou pozvánku. Vy jste říkali, že nejdůležitější, že teď aktuálně budete v Plzni, je to tak?
1: Hele, ve čtvrtek se řídíme do Plzně, protože tam startuje naše turné k vydání nové desky Perto do mě, ať je po mně.
0: To je to, co jsme teďko pouštili.
1: Teď,
0: to
1: co jsme pouštili. No. A pak teda pokračujeme Brno, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Pec pod Sněžkou,

0: 25. končíme v Praze v Lucervém Music Baru.
1: Února.
0: Tam února, ale tam už je prodáno.
1: To je vítězný únor, nebo?
0: Jasně, to my děláme. Takže oslavenci vítězného února už teda vzali lístky jako útokem. No a v Plzni to začne. Takže chceme pozvat kamarády z Plzně, protože ty, kdo chtějí přijet do Prahy, tak už mají smůlu, protože do Prahy už se nedostanou.
1: Jo.
0: Takže naopak ty, kteří by chtěli nás vidět hnedka teď,
1: no, protože je to kousek.
0: Tak rovnou do Plzně.
1: Jo. Takže teda, Plzeňáci to tam mají nejblíž, že jo?
0: Jasně, ve čtvrtek v Šeříkovce Vítkovci zahajují turné Perto do mě a tě po mě.
1: Tak, já jsem ještě k tomu, my jsme se tady o tom bavili, jsem pouštěl kapelu of The Fools, Psycho Chicken, jo, což já pouštím vždycky v pátek večer, teda vždycky ne, ale často, a je to na podporu chovu slepic a kurníků v České republice, a kdo vypěstuje nejlepší vejce, tak nám ho pošle do rádia. Já už se tady u toho dávím. Tak to je jenom jako na okraj, že jsme to tam,
0: že jsme to tam vsunuli.
1: No, jasně. Hele, a já možná ještě bychom tamhle Vladimíra, ten tam dlouho nic neřekl, takže by si mohl říct něco, co je zajímavé. My jsme se viděli naposled, podle mě, okolo toho covidu. To už bude tak ty 4-5 let. To no, si sem chodíval.
2: My jsme se viděli teď na Silvestra.
1: No, to je pravda, ano.
2: No a jinak je to pravda, že okolo před covidem v podstatě. No,
1: no a co máš, co je u tebe nového? Kromě toho, že vypadáš stejně stále dobře a...
2: Já ti pěkně děkuju. Ne, u mě nového není zhola nic. Zdraví, jakž tak drží. Radost ze života. Úměrná úspěchům souboru.
1: Jo, tak to je dobře.
2: Je obrovské. A protože trendy jsou stoupající.
1: No.
2: To všichni cítíme, že?
0: Je to
2: ne, tak. Dobrý je to, díky za optání.
1: Ale, no čím to je, že vlastně ty, jako já se ptám spíš takhle, jak se říká správný moderátor, to byl podle mě nejlepší moderátor, byl Přemek Prkená podlaha, protože ten se ptal za ty posluchače, jo, a dneska většinou ty moderátoři nebo hlasatelé se snaží tlačit svůj názor a toho hosta většinou ani nepustí k řeči. A on se vždycky ptal jako blbec, jako každý, co chtěl pochopit, jak to je, že ty starý kapely, teda nechci se vás dotknout, že jo, ale už asi nejsme nikdo z nás tady úplně nejmladší, mají pořád takový úspěch, jako třeba Vysáči, že jo, teď ty furt jedou, vyjedete a...
0: No řekni, Vladimíre, jak to, že máme úspěch?
2: No, tak se starý, to je dobrý, že jo, to platilo vždycky. To už říkal naposled snad Franta Ringoček, že publikum nemá sebe menší zájem o vaše nové progresivní album a chtějí slyšet ty starý sračky, že jo? Protože prostě vždycky chtějí slyšet to, co znají. To je princip hitu.
0: Jasně. Jo, hele, vidíš, což my, ale teď Rolling Stones 82, 83, že jo? To je teprve věk, takže my jsme v podstatě začínající kapela, která teprve má většinu své kariéry před sebou.
1: No.
2: No a to tak ty Stouni jsou ještě saláti, protože odvolali evropský turné a hadi.
1: No.
2: Teda říkají zatím.
0: Zatím, víte.
1: Hele, tak když starý pecky, tak jako se někdo neurazí, když tam teď nám pražský odemonáci, že jo?
0: Myslím, že v každém případě.
1: Takže jdeme do toho, posloucháte rádio Hej a z pražského studia, protože Ostrava už se odpojila a Jirka Bastičenko už tam honí opraváře topení, aby zítra mohl už v teple, v pohodě vysílat.

0: posloucháte Rádio Hej, tohle byli Stouni, ty jsem tam pustil kvůli tomu, že jsme se o nich bavili, bavili jsme se tady s klukama z Vítkovýho kvarteta. Pokud jste přišli k přijímačům až teď, tak je tady Vladimír Blbnu, Jiří Růžek a Vladimír Winter, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak já to mám s těma jménama popletený, protože na ně obecně nemám paměť. Jo.
1: Jak ne.
0: A my jsme se teďko, co hráli Stouni, takhle pěkně tady bavili. Na co by se chtěli tak posluchači zeptat? Já to řeknu rovnou. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak můžete zavolat, můžete nám napsat. Já to přečtu. To se mi dokonce stalo, že jsem to zkoušel, jak ta umělá inteligence. Jo. Tak když já večer vysílám, tak sem píšou posluchači si napřání, k tomu dávají nějaký vzkazy vtipný. Tak jsem si říkal, tak to nebudu číst a zadám si to tady do nějaký umělý inteligence, vybral jsem si tam Vojtu a nebo nějakou Aničku a oni to předčítali a tak mě velmi brzy posluchači poslali do háje, že ono to bylo takový unilý, jo, pravda, že jsem měl nějakou free verzi, takže se jim to nelíbilo. A co by se zeptali třeba, kolik jste to složili třeba muziky? Jestli vás to ještě furt baví třeba skládat muziku?
1: Ale my jsme v podstatě teďkon zvažovali zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Protože jsme pravděpodobně nejméně tvořící 40 let fungující skupina na světě. Jo? Protože my jsme všechny naše songy napsali během jako asi 2 týdnů, když jsme představovali našemu tehdejšímu basistovi Rostěvi Haplovi, bohužel už zesnujmu, Garáž. A od té doby jsme je hráli ve stejném pořadí 40 let, takže vyšla jedna deska. A ta deska, která vyšla teďkon, to jsou vlastně taky pecky z té Garáže, ale který jsme tehdy vyhodnotili, že to teda fakt nejde, aby jsme je hráli na veřejnosti. A oni ti zráli a za těch 40 let teda vyzráli, že jsme vydali 2. v pořadí desku a mezi tím jsme nenapsali ani čárku.
0: No tak, a zase hrajete.
1: No, no ne, je to jako s těma Stounama, to tady Vladimír říkal, prostě lidi nepotřebují slyšet nějakou vomáčku, chtějí slyšet hity. No a hity se vytvářejí věkem, že to tak je. Takže my máme v repertoáru jenom hity, protože to by bylo, aby se ty naše kousky nestaly hitama, když je 40 let vomíváš ve stejném pořadí. No tak prostě to se těm lidem do té hlavy zažere, že?
0: Ještě se možná zeptám, to je takový, jako že já to nikdy úplně taky nevím, jak to vlastně je Vítkovo kvarteto a veteráni studené války.
1: No, řekni, Vladimíre, jak to bylo.
2: No tak to způsobil...
0: Ať to rozštípnem.
2: To způsobil tady Jiřík, protože ho jednu dobu, to jsem ještě nebyl v souboru, takže to je tak 30 let. Ho posedla pýcha a rozhodl se, že Vítkovo kvarteto je příliš lidové a udělal s Juračkou, s Petřinou, dej jim pánu věčnou slávu a ještě s pár lidma, s Faránkem, udělal desku Veteráni studené války. To neměla snad původně být ani skupina, to byla jenom ta deska, ale chytlo se to velmi dobře. Protože já jsem původně nastoupil do souboru Veteráni studené války a jezdili jsme s Otou, vlastně festivaly, že jo, byla krásná doba.
1: A pak si nám zůstal jako Vítkač.
2: A pak jsem zůstal jako Vítkač, no.
0: Přesně, a jak to bylo s tebou? My už jsme si o tom povídali, ale ty už jsi v tom rádiu tady u nás nebyl hodně dlouho. Tak ty si vlastně, my jsme se potkali poprvé na v kanceláři československých radiokomunikací, kdy jsi jako zájemce o licenci experimentální tehdy přišel, že by si chtěl vysílat. A to už si tenkrát, co tě víc bavilo teda, jako když to řeknu, pak jsi to získal, já vím, že to bylo docela, ta 919, to jsme si o tom i bavili, že tenkrát se to posílalo do zahraničí, ty kmitočty, jo, to bylo takový, že já jsem navrhnul asi 50 kmitočtů, jo, a teď do té doby, než jsem to já navrhnul, tak se tady 20 let nic nedělo, jo, a já jsem navrhnul 50 kmitočtů a poslal jsem to na ministerstvo federální a federální ministerstvo mi volal, ten se jmenoval Mazur, pan Mazur, ten už taky nežije, byl úplně vyděšený, co s tím má dělat. Já jsem říkal, no tak k tomu dejte nějaký průvodní dopis a pošlete to. Jo? A on to poslal do zahraničí, kde se to muselo skoordinovat mezinárodně. A jelikož v zahraničí nevěděli, co se u nás děje, tak to všechno odsouhlasili. A ty koordinace chodily sem zpátky a na těch radiokomunikacích vždycky přišlo, že Kmitočet je skoordinován. Tam byla nějaká taková komise a byla tam taková starší paní a mě tam vždycky pozvali, protože já jsem to dělal a teď se říkalo, hele, přišli tyhle ty Kmitočty a teď tam přišel 919 a ta paní říkala, no prosím vás pěkně, tohle asi nedáme, on ten žadatel, on je takový vlasatej a tohle, co to je, jako to vůbec to nemá cenu. Já jsem říkal, prosím vás, my tady nejsme od toho, aby jsme posuzovali, jestli je vlasatej nebo sympatický nebo nesympatický. My zkrátka řekneme, že ten Kmitočet je skoordinovaný a bude to řešit mezirezortní komise. A takhle přišlo vlastně Rádio 1 k licenci. Víš o tom?
2: No, to nebylo úplně takhle, ne?
0: Protože, no, já to zjednodušil, pochopitelně.
2: Protože my jsme už tehdy drze pirátsky vysílali a našli jsme si sami prázdný Kmitočet, což bylo tenkrát 926.
0: No, on prázdný nebyl, to měl ženevský Kmitočet skoordinovaný z roku 1986 na ženevské konferenci, který jste si půjčili.
2: Ano, ale on byl prázdný, že? No, jasně. Tenkrát on byl v rezervě. A my jsme věděli, že tím nespůsobíme žádnou kalamitu, protože to byl takový ten dobrý Kmitočet, že jo? Ano. Který pak posadili na Žižkovskou věž.
0: Na Český rozhlas.
2: A tak jsme na něm vesele vysílali a když už to bylo neúnosné a schylovalo se právě k udělení těch prvních licencí, tak nám někdo, já jsem na to nepřišel sám, to 919 nám někdo nabít.
0: To jsem vymyslel já?
2: Tak to byl ty, no to jsem vidíš. Byl já?
0: No, ty jsi tam přišel, pak jsi si ještě stěžoval, že radiokomunikace nabízejí všem ty vysílače, že jako jim to budou vysílat, ale že měli jeden jediný vysílač, který ukazovali všem žadatelům. Vzpomínáš si na to?
2: Ne, to si nepamatuju.
0: No. A teďko nastal ten přerod Vladimíra, muzikanta, na Vladimíra Broadcastera.
2: O, tak přerod. Já jsem byl
0: lepší.
2: Vždycky a budu tvrdý rocker, že jo?
0: Jasně.
2: Tohle byla jenom taková...
0: Ale Rádio 1 moc rokový nebylo.
2: Řekněme administrativní odbočka, no ze začátku docela, jo. Ono tedy, hlavně jsme hráli takzvané nové žánry, což se posypu ještě teď, když si na to vzpomenu, protože tehdy začalo, ať už se tomu říká techno, nebo alternativa, nebo nové, ale prostě začalo frčet to, když někdo pustil automatického bubeníka. A to samozřejmě, já jsem nikdy moc nemusel, ale já jsem stejně se věnoval obíhání úřadu z 90%, nakonec to znáš, že?
0: No právě, tak.
1: Takže... Tak kluci, já jsem z toho úplně jelen, já když takhle slyším, jak vznikají rádia.
0: Víš? No já furt jsem někoho
1: já
0: látám.
1: Já jsem furt si jako tak říkal, že to jsou takový ty budovy, kde jsou ty pulty a ty redaktoři a tak, jo. A to já jsem v tu chvíli zrovna teda jako majitel jiný firmy pořádal koncert Rolling Stones, jo, protože jsem teda, tady jsme byli u těch Stonů a já jsem si měl požádat po rádio.
0: No. To já jsem měl taky.
1: Já jsem netušil.
0: A já blbec jsem si požádal o rádio, až když tam byly opravdu velké tlaky a jiné zájmy a kdybych si byl požádal hned na začátku, tak to dávali každému na potkání. No. To si napsal papír.
1: No, víš, tak jsme se přišli pozdě.
0: No, ale já jsem byl blbej, ale já toho jako nelituju, jsem blbej doteďka, ale tam si vzal papír a čtyřku napsal si, že seš třeba já, Miroslav Pícha, že chceš budovat demokratický systém a že k tomu by bylo dobrý, kdyby jsi dostala rádio, takhle jsi to dala, měl si ho.
1: Třeba, kluci.
2: No, nebylo to tak úplně jednoduché takhle, ale jako kdo první přišel, já si pamatuju těch prvních 8 žádostí, že jo, to jsme byli v podstatě, jako byla taková nějaká konference právě na podporu demokracie našeho mladého státu a tam se sešlo asi 8 lidí z celé republiky, který vlastně dostali těch prvních 8 licencí, no a to byly Máničky z Ostravy, že jo, Vence Ježek z Plzně, Láďa Funktor z Budějic a ty jsme se tam podobně sešli na té konferenci a tam jsme si řekli, kdo chce, kde rádio, to jsme nějak napsali a ono to klaplo.
0: No a teď si představ, že já jsem tam byl jako mladý, já jsem tam byl na těch radiokomunikacích jako v oddělení plánování kmitočtového spektra, jo, a měl jsem v gesci televizní vysílání, televizní vysílače a rádio a nikdo jiný to nedělal. A teď tam přišli zase ty kluci, kteří už to tam seděli 10, 15, já nevím kolik let a teď řešili, kdo to bude dělat a teď oni tam měli nějaký a furt se o to přetahovali a teď já jsem tam seděl jako mladý blbec a oni furt se nemohli dohodnout, kdo to bude řešit, jo? Protože už tenkrát všichni věděli, že to bude určitě nějaký zajímavý biznis. A já jsem pak vstal u toho stolu a říkal jsem, no víte, já vám do toho nechci kecat, ale jako na plánování kmitočtu pro rozhlas VKV je tady jedno jediné jako místo a to je zpráva kmitočtového spektra, to dělám já. A tenkrát ten člověk, co to držel, ten už taky nežije, jo? Jmenoval se Čech, tak vzal takhle tu složku s těma žádostma a řekl, tak si to vem. A já si vzal ty žádosti a jelikož jsem nevěděl, co a jak, tak jsem v podstatě nablind naplánoval do každého regionu, do každého jako místo, kde byla nějaká vysoká kóta, tak jsem tam nasekal po 5 kmitočtech a do Prahy jsem jich dal asi 8 nebo 10. Jo? A jak jsem říkal, pak se to rozeslalo a oni to všechno schválili. A teprve až po několika letech se přišlo na tom, že by se s tím mohlo nějakým způsobem handlovat a tak dál a tak dál. No.
1: To je nádherný příběh, chlapi. Napište to jako knihu.
0: Já jsem to říkal, to mě furt říká, aby jsme o tom
1: napsali. To je
0: napsali.
1: Prostě, víš co, jako to já jsem slyšel.
0: Kdo to bude číst? Spoustu... Viktorík napsal knihu.
1: Ne, já jsem slyšel jako spoustu příběhů, víš, teď jako zrovna jsme se bavili o tom, že tak se jako smráká nad vším tím starým dobrým mediálním světem, protože na televize už se nikdo nekouká, bohužel rádia už téměř taky nikdo neposlouchá.
0: Jenom rádio, hej?
1: No samozřejmě rádio, hej, je jediný, který jde jako prudce nahoru, jo. Ale voskoho dojdou. A že vlastně na těch sítích a na všech možných modelech se přesunul prostě zájem těch lidí, jak si vlastně vytváří to spektrum sami. Ale já si myslím, že to je z jednoho prostého důvodu, že se ty lidi nedozvídají tak nádherný věci, jaký tady teď ty vyprávíš prostě dnes a denně, protože ten zájem o ten chytrý obsah oproti těm tisícům blbostí, který se na tebe valej zprava a zleva, ten by byl určitě pořád.
0: Tak je to bylo tak hezký, že nevím, co bych na to řekl, tak já tam pustím ty veterány.
1: Co,
0: jo, mám je tady. A pak vám tam pustím jeden song a až dohraje, my si to řekneme tady, tak mi připomenete v okamžiku O, když na to přijdete, co vám to připomíná. Posloucháte Rádio Hej, živě vysíláme z Prahy, protože ostravské studio zamrzlo a dělají se tam topení, aby zítra mohli opět z tepla vysílat.

0: posloucháte Radio Way a my jsme si pustili teďko Gretu Van Fleet a ve studiu jsou kluci z Vítkova kvarteta. No, co k tomu řeknete, kluci?
1: No, kdyby jsme tohleto uměli, to by jsme byli úplně někde jinde, veď.
2: Ale ono to není těžký.
1: Myslím.
2: Ale je to pěkný, mně se to líbí. Oni teda se tím způsobem nahrávání chtějí přiblížit tomu velkému vzoru, že jo, protože ten zvuk je povědomej hodně. Zní to jako Led Zeppelin jednička.
0: Ano.
1: Ale slyšel jsi ten hlas?
2: No jo.
1: Ten kluk je takový, který k tomu na kytarovi, no, tuším, že tam ještě hraje brácha. No hele, vybíráš pecky úplně senzačně. Všechny rádia v autě vypínám jenom Radio Hej.
0: Hele, a já mám teďko zákeřnou otázku, kterou občas pokládám. Jestli si vy dva pamatujete, na co jsem se ptal před písničkou? Tak. Protože já už ne.
1: To bylo s těma rádiama? To jsi se ptal Vladimíra.
0: No, ale já jsem potom chtěl, vlastně jsme odbočili, protože taky jsem tady přišel se svojí troškou do mlýna, co se tady dělo a nedělo. Co jste, kolik jste toho naskládali vlastně? To jsem se chtěl zeptat jako za ty posluchače. No nic. A potom ještě tam byla jedna. Ještě jedna taková doplňující.
1: Kolik jsme toho odehráli?
0: Kolik jste toho odehráli?
1: No ne, to je právě, proto říkám, víš, jako, já to chci zkusit, že musíme toho Guinnesse jako propátrat, jo. My hrajeme kontinuálně, bez přerušení, to znamená, jako byly kapely, které něco natočili, pak neexistovaly, pak se asi dali dohromady, natočili něco dalšího a tak. Ale my kontinuálně existujeme přes 40 let, jako určitě, jo. A za tu dobu jsme vydali jakoby jedno album na začátku a téměř po 35 letech jako druhý album. Jo. A mezi tím jsme furt hráli ty pecky z toho prvního alba. A řekni mi, jestli ty vyznáš se v muzice, že jo, žiješ tom a slyšel jsi o nějaký kapele, která by vydržela 40 let jako se 14 songama, který ve stejném pořadí hraje prostě 40 let.
0: No, já myslím, že jsem slyšel Vítkáči, myslím.
1: No jo, že? No, to je, no. o těch se mluví, no. Já jsem si říkal, jestli jako v celosvětovém měřítku třeba nejsme jediný, který vlastně jako mají nejdelší rozptyl mezi první a druhou deskou a přitom celou tu dobu vydrželi jako bez přistání jako koncertovat, fungovat aspoň, takže bych zkusil probnout tenhle zápis, uvidíme, jestli se nám to podaří.
0: Tak já teďko zase už dlouho mluvíme, co tam dáme. Mám tady Zenon jede v kajaku.
1: Jo, ale víš, že to je zajímavý. Můžeš klidně dát Zenona, protože to je taky jenom vedu, jo. To je pecka, kterou jako jsme pronikli do úplně nového světa. Protože jsme napsali vodáckou hymnu. No. Takže milí vodáci, až pojedete na vodu, doufám, že uslyším ze všech kajaků tuhle tu píseň.
0: Tak, posloucháte Radio Wave a Zenon jede v kajaku.

0: Pražském studiu mimořádně. Máme tady kluky z Vítkova kvarteta. My jsme původně chtěli si tady jen tak povídat a nakonec jsme to dali živě.
1: To je nádherný. Ale my máme krásný den. Jak to, že
0: já, taky...
1: den, já tím, že jsme tady s tebou, tak to já je úplně den par excellence.
0: Já si myslím, že každý den je takový, jaký si to uděláš, takový to máš.
1: Každý den je, jak se patří k světu, je, kdo má radost, ať jde s náma ven. Může třeba troubit na trumpetu, nebo jen tak bouchat na buben. Když tak takovýhle věci já si pamatuju, ale texty Vítkáčů ne.
0: já jsem si vždycky pamatoval taky takový kraviny, jako a no nic, no, tak kluci, teďko se asi už rozloučíme, jo, já to nějakým způsobem něco z toho vystřihnu, sestřihnu, protože celý by se nám to do reprízy nevešlo a pustíme to vždycky, kdybyste si to chtěli někdo poslechnout a přišli jste pozdě a říkali jste si sakra, my jsme to prošvihli, tak každé úterý, teďko, zítra to nevím, to nestihnu, ale příští úterý od 18 hodin pořad Na hej rok a tam budou střípky z dnešního živého vysílání s Vítkáčema.
1: To máme radost.
0: A vy teď ještě máte teda, jsme se domlouvali, zopakovat, co, kde je. Teď je ta Plzeň. A
1: tak
0: co
1: my
0: ještě...
1: to zkusíme dát dohromady. Jo?
2: Naše poslední možnost.
1: Naše poslední
0: pomazání
1: do éteru České republiky, který si tak pěkně přerozdělil a tím pádem můžeme hovořit k národu, tak turné se jmenuje Per to do mě, ať je po mně. Takže tam budou i písničky Vítkáčů, i veteránů, i ty noví, který teda vyšli po 40 letech. Začínáme teď ve čtvrtek v Plzni. Příští týden se přesuneme Brno, Ostrava, Olomouc. Tuším středa, čtvrtek, pátek.
2: Úterý, středa, čtvrtek.
1: Potom bude následovat Pec pod Sněžkou.
2: 5. února.
1: Pardubice, Šemanovice, taková specialita, krásný klub, prostě myš. No a potom bude Kolín a pak se vrátíme do Prahy.
0: Vítězný únor,
1: 25. února, Lucerna Music Bar, ale znova upozorňuji, protože už zbývá opravdu, to není žádný marketingový trik, jenom pár vstupenek.
0: Já tak, si jednu zamlouvám.
1: To určitě jsi zvládej. Tak kdo na koho se nedostane, bude muset zajet do nějaký z těch míst, který jsme vyjmenovali. Takže děkujeme posluchačům za mimořádný zájem a děkujeme hlavně tobě, že jsi s nás tak odvážně pozval.
0: No ono to bylo odvážné, že jsme to dali živě, protože já jsem myslel, že si budeme povídat takhle a vlastně to snad...
1: Ale my jsme zvyklí takhle živě, vej.
2: No tak co pak, my jsme zvyklí, ale to okolí vždycky čumí, že?
1: No, tak někdy je to překvapení, vej. Takže děkujeme ještě jednou za pozvání a těšíme se na našich koncertech i na to, že si s těma Vítkáčima třeba ještě dalších 20 let budete ty nový hity, nový desky vytvářet, tak na to se těšíme moc.
3: Na hej rok na rádiu, hej, vám přináší Hakel.
4: Bylo 19 hodin, posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.
9: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Radio Hey.

0: Hezký a přední večer, milí posluchači. Máme tady úterý a s úterým přichází blues. Dneska jsem do toho letěl teda rychle. Takže hezký a příjemný večer a úterý to znamená bluesovky, pak nějaký bude vírák večera. Já tady zrovna špekuluju, jaký bych vám na ty bluesovky zrovna vymyslel. George Thorogood, no nějaký dobrý, kdyby tady byl. Třeba tohle ta naprostá klasika. Jedno pivo, jedno whisky, tedy bourbon. Jo, tak to bychom mohli dát. Je to trošku další předělávka, ale dobrý, jo. Jinak Thorogood je dobrý bluesman. Tak abych dlouho nemluvil, jdeme na to. Tady by to mělo být.
1: Tell you a story about the house in blue.

Tak to byl George Thorogood, jak vidíte, George Thorogood, to je klasa. No, tak tedy dneska začínáme kalendář, co se událo v dějinách muziky 25. srpna. Vidíte, prázdniny už jsou pomalu už za náma, jak to uteklo, ty dva měsíce. Takže zkoušíme první datum, to je rok 1933. 25. srpna. Shorter, ten to je jazzman, progresivní rocker a velký muzikant a hrál taky s Joe Zawinulem. Tady ho máte.

Takže to byl Joe Zawinul, u kterého jsme mohli teda najít toho zmíněného muzikanta Wayna Shortera. Teď se podíváme do roku 1947. Já ještě mimo jiný musím zodpovědět dotaz jednoho posluchače z diskuzního kroužku na našem serveru, a tomu se dostanu až po kalendáři, protože jedná se o velice zajímavou desku, o kterou se zajímá. Na začátek upozorňu jenom, že je to avantgarda z konce 70. a začátku 80. let, ale spíš ještě konec 70. a je to dvou vinyl, a pak je to možný sehnat někde v e-shopu s vinylama v antikvariátu, ale pak chce zachovalou a slušně hrající verzi, jo, téměř novou, jako by se dalo říct, tak to bude stát asi dost raketa. Ale dneska je to zajímavá, k tomu se nějakým způsobem pak dostaneme v pořadu. Ten 47. rok, 25. srpna se narodil Kate Trippett, vlastním jménem Kate Graham Trippett. Ten měl vlastní kapelu Kate Trippett Group, taky byl v kapele King Crimson a doprovázel, ale nemyslím asi pravidelně, Julie Driscoll. A kalendář mi ovšem neříká, jestli byl přímo, teda hostoval u Briana Augera a kapely Trinity, která jako byla kmenovou kapelou Julie Driscoll, ale stojí to za to, aby jsme si Julie Driscoll pustili. Cesta do Káhyry teda. Tak to dáme, no.

Jinak připomínám, že Julie Driscoll byla původně, tedy původním povoláním účetní, jo, taková kancelářská myška, takový faktury furt psala, má dáti dal, a to jí nebavilo, ty čísla, tak s tím sekla a šla dělat muziku, což udělala, myslím si, dobře. A my se podíváme o kousek dál a já tady vidím rok 1949, dokonce dvakrát. Tak, první tady máme 25. srpen, to se narodil Gene Simmons. To jsou Kiss, ale k těm se dostaneme za chvíli, protože ve stejném roce se narodil i Henry Paul 25. srpna, a to je kapela Outlaws.

Tak to máte jednu starou kovbojskou Big Beatovom provedení. 49. po druhý, to se narodil Jenny Simons, jak jsem hlásil, Kiss. Co bychom dali? Boty jsou umělý moty?

A dostáváme se k těm Judas, ale to už je v roce 1951. To se narodil Rob Halford, tak Judas Priest, tady je máte.

Další datum je rok 1952, 25. srpen téhož roku, tedy se narodil Joe Downes. Joe Downes, to jsou Buggles, ty tady občas hrajeme. Yes, ty taky znáte, jsou taky v kalendáři, jsem tam někdy, pak tu zrovna jsou Beatles a Asia. Asia teda nebyla v kalendáři ještě snad nikdy. A to je zajímavá kapela, trochu vzdáleně podobná Bostonu. A jako hezký věci měli, dobře se to poslouchá.

Jak jsem říkal, Asie mají hezký věci, teda měli, akorát teda nevím, no, jako nechci tady nějaký kritiky, abych někoho nenaštval, ale některé věci mě docela připadaly na jedno kopyto od nich, no ale no, je to těžký něco vymyslet, aby bylo pokaždý něco jiného. Posunujeme se o kousek dál, v roce 54, 25. srpna se narodil Elvis Costello. Elvis Costello, to je pochopitelně pseudonym a on se jmenoval, no to je strašný jméno, on se jmenoval Declan Patrick McManus. No, ale Elvis Costello se jako lepší pamatuje, to je pravda.

A co tady máme dalšího? Od 25. srpna 1960 Shadows válcujou anglický žebříček s písní Apache. Já si pamatuju, jsem znal jednoho velkého fanouška kapely Shadows. To bylo za bolševika, nebyly desky vůbec k sehnání. A on někde na burze nebo kde, já nevím, sehnal album a tam tato skladba byla. A ten člověk nevycházel celý týden z domu, až se po něm scháněli, dokonce jeden den nepřišel i do práce. Pak je těžký vysvětlovat, že odpovědnému pracovníkovi zaměstnání, že jste nepřišli do práce, protože jste poslouchali album skupiny Shadows. No ale dá se to pochopit.

Jak jsem vám říkal o tom člověku, jak poslouchal ty Shadows, jo, nechodil do práce. A mám výhodu, že vlastně do práce můžu klidně chodit a poslouchat Shadows. To se cení, to je pravda. A ještě tady mám jednu věc, která by vás mohla zajímat. 25. srpna 1970 Jimi Hendrix otevírá Electric Ladyland Studios v Novém Yorku. Sice se stane to, že za pár měsíců odejde do hudebního nebe, ale studio bude fungovat dále a projde jim řada velkých rockových muzikantů. Vidíte to? Tak si toho se zahrajeme a je to pro dnešek z hudebního kalendáře na 25. srpen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Tak, milí bluesmani, máte možnost? No, přání tu jsou, je tady Vladěnka, ale tu necháme až na devátou, protože má Rakajn. A to do bluesovek bychom těžko dávali, ale milí bluesmani, máte možnost až do deváté hodiny si vybrat nějaký zajímavý věci, které se běžně na rádích nehrajou, teda, tak vám rád vyhovím, když na něco narazím. Ještě tady za chvilku musím poodkrýt to tajemství okolo té skladby, co jsme tady hráli. Tuším, že snad ve středu mám takový dojem. George Thorogood byl ve vodevíráku a jak říká limonádový, jo, je tady zas, já jsem tady našel singlík, tak bych ho mohl klidně převrátit na Bčko, když už se ten gramofon točí pořád.

Tak, teď tý desce, jo. Posluchač se ptal na desku Šeherzáda. Tady totiž došlo k takový zvláštní kombinaci. Marián Varga se sice hrál, ale byla to úplně jiná deska, protože Šeherzáda je takový opus, který je součástí svity Tisíc a jedna noc a je to tuším na albu Divergencia. Oni byli dvě tyhle alba. První vyšlo Konvergencia, pak vyšlo Divergencia. A obě tyhle ty alba jsou to dvouvinily, tak ty jsou, já bych, kdybych teda byl nějaký člověk vážený v hudbě, jakože nejsem, tak bych prosazoval, aby se to zařadilo do Českého národního fondu Big Beatový muziky, protože to byla, uvědomte si, že jsou, je konec 70. let, co se v rádiu tenkrát veřejnoprávně jiný nebylo, že jo. Tak co se v tehdejším československém rozhlase hrálo, jo. To bylo, z toho jste se obraceli na růby chvílema, jo. To je jako bylo něco hrozný, ale nepočítaje teda vážnou hudbu jako a jazzový pořady, to bych jim zase křivdil. Ale takže tyhle ty alba, naděje je, že se to nechají se možná sehnat i v obě, jak Divergence, tak Konvergence, ale upozorňuji, že jsou to dvouvinily a pakli to někde chce sehnat jako originál, to znamená aspoň nějaký snesitelný kvalitě sběratelský, že jo, tak to nebude stát 5 korun, jo, to jako to bude raketa jako prše, no, ale za to stojí, dokonce bych do některého pořadu úterního mohl přitáhnout něco, jak z té Divergence nebo Konvergence, tam jsou zajímavé věci na obou albech, jo. Ale tady došlo k tomu, že ta svita Tisíce jedné noci byla absolutně neprůchodná, protože nebyl už na ní čas, to je 24 minut čistého času a to jako doopravdy, to bychom nedali, jo. A tak jsem náhradou nasadil single pantonskej, tam jsou dvě skladby, první se jmenuje Homáš a Johann Sebastian Bach, jsou to takový bachovský variace, a druhá je Bčko, a Bčko je Ulica plná pláštou do dažďa. Homáš jsme si tady hráli, ta se posluchačovi líbila, tak to obrátím, tu desku na to Bčko dáme, Ulici plnou pláští. Já už jsem jak ten Babiš, jak překládám to slovenštinu. Ulice plná pláští do dažďa. No a mě to taky dělá problémy. A to je stejně pěkný, jako ty variace, navíc je to čistá moderna. Není bez zajímavosti, že nějaký takový ten hudební kritik melodii té doby, to byla jako normalizace, tohle běželo na plný pecky, tak prostě vosolil tam toho Vargu strašným způsobem kvůli tomu, jo. Že by si nedovolil sahat na klasika, takový ty keci, znáte to. A navíc, že ještě tam dodal, že dneska mladý a tohle a nevážejí si, no tak těžko bych mohl diskutovat s tímto kritikem, protože asi bych mu poradil, aby šel, no kolik, není 10 hodin, tak bych mu poradil, aby odešel do míst, kde záda ztrácejí svoje slušné jméno. Tak jo, tak dáme tuto ulici plnou pláštou do dažďa a já musím zavolat, počet to do rádia, počet mi to přeposlali, ale nebyl tam kontakt na něj, na toho posluchače. Takže já musím získat na něj kontakt a přehrabu z almary s deskama, co mám doma, což je většina nábytků v našem bytě, a poslal bych mu katalogový čísla obou alb, jak tý Konvergence, tak tý Divergence, a buď se to pokusit sehnat někde ve specializovaných oporech s vinilama, jestli to teda vůbec půjde. Nedávám tomu velkou naději, jo, ale anebo na internetech vyhledat si nějaký fanklub Mariana Vargy a tam by mu možná pomohli, jo, taky.
protože to za to stojí, protože obě desky je radost poslouchat, jo. Jako potom, co jsem v Českém rozhlase slyšel v 70. letech, tak to bych, kdybych byl jako za hudbu, jako populární, tak to bych, kdybych byl Japonec, tak bych spáchal rituální sebevraždu, ale tohle to mě drželo na vrhu. Takže ta ulice plná pláštou do dažda, doufám, posluchač poslouchá, tak nech přiloží ucho a jdeme na to.

Tak, to bychom měli ulici plnou dážďou do dešťa, do dážďa. A je to Marián Varga to hrál. Jinak ještě připomínám, že tenhle ten single je poměrně naděje, že na něj narazíte v antikvariátě, jo? A dokonce bude i za přijatelnou cenu. Je to prostě malá deska, 17, že jo? Ačko, Bčko. A takže tam ta naděje je. A jinak Marián Varga, když už teda hrál na ty Hammondovy varhany, tak ten přišel už koncem 60. let na revoluční nápad té doby, že pouštěl ty Hammondky přes echolanu. To byl český analogový dozvuk, takový přístroj, běhal tam smyčka pásku asi přes 5 nebo 6 hlaviček magnetofonových. Byl fakt velmi dobrý, jo. A tím z těch Hammondek vytáhl úplně všechno. Já, když už jsme u těch Hammondových varhan, tak tady mám Mike'a Reeda, to je pedagog, profesor na nějaký prestižní americký škole hudební a to je takový publicista, hodně píše takhle do časopisů hudebních a tak a dělá na Hammondovy varhany, když jsme u těch Hammondek, tak dělá takový předělávky slavných světových fláků, jo. Ku příkladu zde můžete slyšet jeho verzi legendární St. Louis Blues, chrámu u tvrze všech jazzmenů, ovšem provedení na Hammondovy varhany.

Tak, to byl Mike Reed, hudební pedagog a publicista, a taky velký varhaník, klávesový, teda klávesista, že jo. A poslouchá nás pan Richard až v dalekém Skotsku, představte si. Takže daleký pozdrav do Skotska, třeba až někam k jezeru Loch Lomond. Nevím, kde přesně tam je. A bude to Golden Earring Radio Love.

Gábor Sábo nám dohrál, posloucháte Rádio Hej, posloucháte úterní bluesovou hodinku s Honzou Kulíkem, to jsem já. Luboš Andršt bude s bluesbandem Noc je můj den.

0: Já mám takový dojem, že tam s tím naspíval Michal Prokop.
1: Děkujeme.
0: My taky děkujeme.
1: Ale skvěle, jo.
0: S tím Andrštem, jo. A normálně... A je tady P6, přáníčko. Tak to zkusíme. A ono to bude o chvilku trvat, snad to najdu. Mám takový dojem, že to tady někde asi bude. A tak si zatím dáme, když jsme u toho Andršta, jo, tak bychom si mohli dát společně s Tonyou Kraus. Bychom si mohli dát co? Rehouse. To je původně Hendrix, ale tady to udělali taky dobře.

Dobrý, Hendrixovi by se to určitě líbilo, kdyby je slyšel. By říkal, ta holka, ta je dobrá, no, i na tu kytaru tam člověk hraje pěkně. P6, dokonce i přibyl Tomáš Zubrnický, tak to pro něho tady bude mít Marcias, ale P6 dává Marka Knopfera solově Song for Sony Listen. To je taková rock bluesovka. Zkusíme to. Zdravím P6 a už to jede.

Tak my jsme měli tady Libora, Libora ne, Libor bude v Big Beatu, ale bude tady kdo? Vydržte mi chviličku, bude tady, hned vám to řeknu, jak jsem hlásil, bude to Tomáš Zubrnický. Tak zdravím Tomáše Zubrnickýho a mám tady pro něho, to si objednal, Marsias a Apollon. To je hezká věc, je to v podstatě zhudebněná báj, řecká, antická přímo. A je to takový, to se hodí na dnešní dobu, jo? To je o tom, jak Marsias, to byl takový srandista řecký, jo, tak vyzval Apollona, to byl bůh, kdo bude jako lepší ve hře na panou flétnu, jo. No tak pochopitelně sešla se soutěžní žiry a nějak jako se prosáklo, že teda jako Marsias je lepší, jo. No tak Apollona to strašlivě nasralo a zajedno teda porotu uplatil, takže byl on nejlepší a za druhý nechal Marsias Apollona, teda nechal toho satyra stáhnout z kůže, jo. To je jako u nás v českém korporátě, jo. Tam taky rozhoduje, kdo s kým chlastá, jo. Tam nemusíte být dobrý, ale musíte být dobrý kamarády. Tak mě vydržte, přešak jsem se v brázdu, teď už by to mělo být.

0: slabý, celý rozesmátý, konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Rádio Hey.
4: Rádio Hey.
5: Na nic si nehrajem.
6: Tak, milí posluchači, mám tady první Vladěnku, ta má Arakain a teď je otázka, jestli ho mám. Jestli ho mám v playlistu nebo na deskách, jo? To bude napínavý, tohleto. Já se podívám, co to je, vydržte mi chvilinku. Tak. Takže mrknu a záleží na tom, jestli bude Vladěnka první anebo druhá. Jo? Už tady projíždím playlist a vypadá to, že Vladěnka bude druhá, protože to nemůžu najít. Tak vemu Libora Měchovického. A ten přišel, že by rád slyšel Janis Joplin, takže to jsem rád. Co bychom mu dali? Co bychom mu dali, Janis Joplin? Tak. Třeba tady vidím, vydržte mi chvíli, Me Bobby McGee. Co by na to? To je hezká věc. No zase s Janis Joplin neskazíte vůbec nic, jo? Protože ať pustíte cokoliv, jo, tak je to pořád vždycky dobrý. Tak jo, tak zdravím Libora a musím někde sehnat tu Vladěnku v deskách. Držte mi palce, aby se mi to povedlo. Tak jdem na to.

Černý Zeppelin, dokonce, abych vám řekl, který Full Tilt Boogie Band, ten nebylo to, jak bývá vždycky zvykem, třeba z Big Brother Holding Company. Ona měla víc kapel, s kterýma zpívala. Ať baděnka. A tady bude problém, protože Jenda nemá. Občas se stane, že některý titul nemá. No, se Rakajinů je tady hromada jiných. No tak musím zkusit, jestli, Alan, jestli přijde vhod Vladěnce, třeba slečna Hejvy od Rakajinů. Píše krásný, hezký večer přeji do rádia, posíláme moc pozdravů tatínkovi společně s holkama a těší se na něj. Tak jo, tak dáme holku Hejvy.

Tak to byla česká partička Vosolit, hráli taky na tom Chlastanfestu, to jsem říkal, a ještě jednu českou grupu, to jsou TNS, Týnce, a taky něco vyberte, aby jsme si zahráli všichni tak nějak.

Tak to byly TNS, posloucháte Rádio Hej, posloucháte Nastavenou hodinku po bluesovkách, který byly od 8 do 9 večer. Tak co dáme, aby jsme do toho asi tak tolik neřezali. Cure by tady mohli být jedny.

A mám tady Petra z Nadšeradce, ten by rád slyšel Landu Aničku Malinovou. Tak zkusíme, jestli se to povede. Jinak uvidíme, snad to stihneme odehrát. Teď jako se prorazilo tady najednou přání, dlouho nic, a najednou to vylítlo teda. Jo? Takže zkusím to tam nějak srovnat. Takže Petr Nadšeradec, Anička Malinová s Danielem Landou.

Fabiano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o Gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas

času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to

Paninka z taxíku, zdravím paninku z taxíku, dává ptáky od Krausbery pro Kubu do Lounovic a pro všechny, kdo poslouchají. Tak poslouchejte všichni, to je pro vás.

Pavel z Pelhřimova, zdravím do Pelhřimova. Michal z Pelhřimova dává, kdo to bude, Ronnie James Dio, tak dáme.

Tak přátelé, dneska je to docela napjatý, protože za chvíli je tady fan Davich a francouzský vychytávky, takže to musíme zabalit za chvíli. Hooper nám píše, že by rád Savatage slyšel, no tak co bychom pro něj neudělali, že jo?

Tak to vyslanili Salatač a poslední přání dnešního večera, milí posluchači, je to pro Kubu a budou to ségry tři modlitba pro partu. Já vám děkuju za poslech, za chvíli tady fandavých a francouzský vychytávky přímo z Francie. Tak tedy mějte hezký zbytek, co je dneska úterý, mějte hezký zbytek úterka. Já se na vás budu těšit, měli bychom se slyšet zítra. Velká středeční rock on air, ano, takže zítra, a tak tedy užijte si ten zbytek úterka, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, což je důležitá poučka, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu 84. vydání francouzských vychytávek přeje František Vich. V našem pořadu už svého času zazněla jak skupina AS Dragon, tak trio Oh La La, v němž následně pokračovala jejich zpěvačka a frontmanka Natasha Lejeune. Takže tímhle triem také začneme. Po něm se opět s třemi písničkami zastavíme u skupiny Le Fil de Tepu, která hraje muziku mající nejblíže asi ke ska. Zpěvačka Pom, které bude patřit třetí čtvrtina dnešní nabídky, má pro změnu blíže k folku. No a s posledním dnešním jménem, slavnou skupinou Magma, se vrátíme k progresivnímu roku 70. let. Celkem krátký příběh pařížské kapely Oh La La se začal odvíjet v roce 2009. Společníky Natasha Lejeune byly tentokrát kytarista Clément Fonio a bubeník Antoine Boestel. V roce 2010 se objevuje jejich první single nazvaný Relax. Tady je. Ahoj.

trio Olala. V následujícím roce, tedy v roce 2011, se tahle jejich singlová písnička objevuje společně s 10 dalšími na velmi dobrém eponymním albu. Zní tady možná tak trochu jako syntetičtější Runaways. Poslechneme si z něho nejprve písničku Rendezvous avec un salut, Rande s bastardem.

To byla ukázka z prvního a jediného alba tria O La La z roku 2011. Později se ale stopy po kapele ztrácejí a jediné, co jsem objevil, byl docela zajímavý krátký film z roku 2017. V němž Natasha Lyonne prezentuje módu brazilské módní návrhářky a designérky Leily Suarez. Takže třetí dnešní ukázka bude opět z alba z roku 2011. Jmenuje se New Dawn to Jean Coris.

Georges de Beau. Další pařížský soubor Le Fil de Tepu je dvakrát početnější, tedy šestičlenný, a dělá muziku poněkud živelnější. Souvisí s tím třeba i extrémně levicové texty a dokonce občasné vystupování bez oblečení. Rytmickým základem je sice většinou ska, ale celkově to je další příklad francouzské kapely, která si se styly moc hlavu neláme. Takže tam můžeme rozpoznat někdy jazz, někdy punk a jindy balkánskou lidovku nebo cikánskou hudbu. Zvuku přitom dominují dechové nástroje, hlavně trubka, bas trombón a bariton saxofon. Občas se přidá dokonce i sousafon. Tím je dáno, že polovinu šestičlenného obsazení tvoří dechaři. První album si vydali sami v roce 1995 a do současné doby se seznam rozrostl na minimálně desítku. My dnes začneme třetím albem, i když současně prvním, tak říkajíc plnohodnotným, které vyšlo v roce 2000 pod názvem La Schneck. Tady je písnička Vulvo Dacier.

0: Merci.
1: Dost ulítlá parta Le Fil de Tepu z roku 2000. Hned další album z roku 2002 je neméně dobré. Jmenovalo se Compton a dáme si z něho druhou písničku v pořadí. On est bien. Jsme v pohodě.

Zajímavou zkušeností byl pro kapelu i živý hudební doprovod dvou grotesek Bustera Keatona, který si vyzkoušeli v roce 2007. Tak je asi dobré připomenout, že Lofil de Tepu jsou partou poměrně družnou a kromě společných vystoupení s dalšími podobně orientovanými skupinami došlo i na společná alba. Jde minimálně o výbornou živou desku z roku 2003, kde je najdeme vedle Les Amis de Femme, a kolekci z roku 2013, která je společným dílem s Le Hurlement de Léo. To, co jsem říkal, dokresluje svým způsobem i nahrávka Nabab Nabab, ve které hostují členové známého tria, toho psaného s Y. Je z alba Camping Sauvage z roku 2009.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Pokud by se vám zdálo, že hlasy, které dosud zazněly, byly sami o sobě spíš průměrné, tak teď to doženeme jedním prvotřídním. Bude patřit zpěvačce s uměleckým jménem Pom, která se narodila v roce 1996 jako Claire Isabelle Jeu Pomme a vyrůstala na předměstí Lyonu, kde se už v 7 letech učila hře na čelo a taky zpívala v dětském sboru. Tatínek ji ale časem seznámil i s americkým folkem, což se posléze odrazilo i na její hudební parketě. Ta má asi blíže k folku než popu nebo rocku, ale bez ohledu na škatulky se poslouchá moc dobře. Její první nahrávky se objevily před 6 lety a my začneme ukázkou z druhého EP On Caval, které vyšlo v roce 2016. Tahle písnička, jinak s moc pěknou aranží, se jmenuje Sans toi, bez tebe.

Zpěvačka Pom, čili Jablko. V roce 2017 jí vyšlo první a předloni pak druhé album. Vesměs opět s francouzskými texty. V těch se často odráží i její menšinová sexuální orientace. Následující ukázka je z toho prvního, nazvaného A peu près, a jmenuje se De la Rome.

roce 2018 se ještě objevila jedna spíš zajímavost, a to vinylové EP A peu près se CEO Montréalais. Snad bych měl taky doplnit, že kromě kytary se Pom na koncertech umí chopit i harfy. Zpěvačku Pom si dáme do třetice, tentokrát z jejího druhého alba. To se jmenovalo Le Fay a vybral jsem z něj skladbu Anxiété.

Čtvrtým z dnešního kvarteta bude Magma, jedna z vůbec nejzásadnějších kapel své stylové oblasti, to jest řekněme třeba progresivního až experimentálního roku. Je to celkově dost široké a obsáhlé téma, takže to i přes poněkud větší prostor v podobě 3 skladeb budeme muset vzít stručně. Skupinu založil v roce 1969 klasicky vzdělaný bubeník Christian Bonder a během dlouhých let se v ní vystřídalo několik desítek hudebníků. Originalitu skupiny můžeme najít hned v několika rovinách. Hudebně je sice znatelná inspirace Karlem Orfem a jeho dílem Carmina Burana, třeba pokud jde o vokální sbory a žestě. Bonder do toho ale dost důsledně vnáší 7/8 rytmus. Další inspirace se najde taky v moderním jazzu, hlavně u Milese Davise a Johna Coltrana. Druhou originální textovou složkou je neustále se opakující námět fiktivní planety, na níž se zrcadlí zásadní problémy lidstva. Planeta má název Kobaya a Bonder jejím obyvatelům vymyslel i jejich originální jazyk, kobajštinu, ve které jsou psány veškeré texty Magmy. Jinak ten jazyk je samozřejmě vytvořen tak, aby podpořil celkový dojem a blízko má zdánlivě možná k němčině nebo švédštině. Už v roce 1970 jim vychází první eponymní kolekce, o rok později pak album označované jednoduše číslovkou 2 a nebo také 1001 stupňů Celsia, ale asi nejzásadnějším a taky nejznámějším album skupiny je to třetí z roku 1973 Mechanic Destructive Commando. Z něj jsme svého času poslouchali skoro titulní Mechanic Commando, takže pro dnešek jsem zvolil jiný kousek. Ima Suri Don't Die.

To byla Magma a ukázka z jejich proslulého alba Mechanic Destructive Commando. Skladba Udu Vudu je úvodní a titulní kompozicí alba z roku 1976, takže to byla přesně doba, kdy se pro změnu za kanálem La Manche už rodil anglický punk, a přestože se to může zdát zvláštní, tak velkým obdivovatelem Magmy byl i Johnny Rotten ze Sex Pistols.

Magma z roku 1976. Základní diskografie souboru čítá dosud na 30 alb, ale to je i včetně řady živých záznamů. I když by se to možná nezdálo, tak muzika Magmy je v zásadě určena právě pro živá vystoupení. Zajímavé je, že staré, klidně už můžeme říct kultovní kompozice, dnes hrají naživo dvakrát rychleji. Když pominu pár let před rokem 1990, tak Von Der drží skupinu nějakým způsobem při životě už 50 let. Zatím posledním studiovým albem je deska Zs z roku 2019. Já ale i do třetice zůstanu v 70. letech. Tentokrát se zastavím u desky Attack ze 78. a z ní jsem vybral Lyric Necronomicus Cant.

specifickou muzikou slavné Magmy jsme naplnili dnešní dvanáctku a vzhledem k časové rezervě, která nám ještě zbývá, sáhneme pochopitelně pro nějaký bonus. Úplně poprvé dnes ve francouzských vychytávkách zazní soubor La Fanfare de Guillaume. Jinak na příslušné hudební scéně to není jméno nijak neznámé, i když asi známější je skupina Guillaume K, jejíž jsou La Fanfare už od roku 2003 jakousi odnoží. Vlastně to už napovídá i ten název. A zatímco původní kapela zacházela s okcitánskou melodikou dost rockově, tahle odnož postavila svůj styl hlavně na dechových nástrojích, tedy včetně bombardů, ale jde současně především o instrumentální skladby. Ty zdroje se ale dají dohledat i v muzice katalánské. Jejich hudební parketa by se na první poslech dala pojmenovat i třeba jako ska rocková dechovka. Vedle úprav lidových skladeb si občas vypůjčí i nějaký ten tradicionál z jiných muzikantských koutů a občas složí i něco vlastního. Lidské kapacity na to mají. Počet hudebníků je většinou uváděn číslem 7, i když já jich na fotkách vidím skoro všude o jednoho více, a to včetně jedné dívky. Jaké bydliště mají ve francouzské občance, nevím, ale předpokládám, že budou pocházet vesměs kdesi z okolí Béziers na jihozápadě Francie. V diskografii vidím dvě eponymní alba z let 2008 a 2016 a my si z toho druhého dáme skladbičku, která ho současně uzavírá. Je na jejich poměry docela rocková a jmenuje se Chopang. Ještě zdravím všechny nové posluchače, třeba i ty z Moravan, a to už bude pro dnešek všechno. Naslyšenou za týden se těší František Vich. A tady je ta celkem neobvyklá a lehce rozpustilá skoro dechovka La Fanfare de Guillaume.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Rokové diamanty.
1: Skvosty rokové historie i současnosti.
2: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hej začíná dvouhodinový speciál rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Minulý týden jsem slíbil, že vám povím, jak si na YouTube kanálu sesterských rokových démantů vedou dvě kratoučká short videa věnovaná Richiemu Blackmoreovi. To kratší, oznamující jeho návrat na pódium z Deep Purple, má už přes 22 tisíc přehrání, a to delší, které vybízí posluchače k napsání jejich nejoblíbenějšího sóla Richieho Blackmorea, dosáhlo přes 24 tisíc přehrání. A své tipy na skvělé solo píšou do komentářů fanoušci z celého světa, včetně například Filipínců, což mi udělalo velkou radost. Už je tam hodně přes to komentářů, což je opravdu super. A právě díky této zpětné vazbě jsem objevil nádherné a přitom poměrně málo známé Blackmoreovo solo v písni The Spanish Archer, tedy španělský lučišník. Ta píseň ale není o nějakém španělském lukostřelci. V názvu se odráží typický britský humor, který teď nebudu rozebírat. Text písně pojednává o rozpadajícím se vztahu a španělský lučišník je vlastně obrazem něčeho, co může ten vztah sestřelit a udělat s něj noční můru. Hlavní hrdina příběhu tomu chce předejít a tak dá nevěrné partnerce raději kopačky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
4: Rokové diamanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
5: 2hodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé neokecané polovině našeho 2hodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme hrát především klasický rock a old school heavy metal. Are you ready to rock? Jste připraveni na jeden melodický rockový flák? Angličané The Michael Schenker Group, vedení německým kytaristou Michaelem Schenkerem, docela určitě ano.

0: rokové démanty.
1: Skvost ty rokové historie i současnosti.
2: I've never submitted to what I feel from sin.

Závěrečnou tečku za dnešním speciálem udělal americký zpěvák Jolin Turner, který na samém počátku 80. let naskočil do kapely Rainbow na místo dřívejšího anglického zpěváka Grahama Bonita. Tuhle skladbu Freedom Fighter najdete na LPčku Difficult to Cure z roku 1981. A to už je pro dnešek finito. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu!

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Na nic jiného.